0: Jsou to opravdu banality, to, že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
1: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
2: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali, dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči, ale přitom to dělají sami, jenom se to neuvědomují a omlouvají.
3: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvaly obyvatele, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadu začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
3: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vysočině přibydou radary. Letiště v sicilské Katánii opět zastavilo provoz a litvínovský útočník Havelka dostal trest. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Vysočině bude od podzimu o dva radary navíc. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle jedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde o takzvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Hevelínek. Dodržet zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb kopců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je ve Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6 000 vozidel denně projíždí kolem základní školy. Do provozu to bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Vlada Santadné.
1: Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
3: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do nedělního poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. O tomto víkendu ale žádný let plánovaný nebyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Litvínovský hokejista Martin Havelka dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání proti Spartě. Podle komise měl dostatek času střetu zabránit, přesto rozhodčího u mantinelu srazil. Havelka tak vynechá zápasy proti Českým Budějovicím, Liberci a Třinci. Jedno utkání si nezahraje ani vítkovicí obránce Red Holen za faul na třineckého Jakuba Galvase. Navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Máme jasno až polojasno, od severu místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy čekejme jenom 2. V neděli nás čeká polojasno, skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude slunečno a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

Vinyl je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

never have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A jsou to opravdu banality, protože ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
2: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouho době sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
4: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
1: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvaly obyvatele, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadů začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro.

just found it.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clemmym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vysočině přibydou radary. Letiště v sicilské Katánii opět zastavilo provoz a litvínovský útočník Havelka dostal trest. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Na Vysočině bude od podzimu o dva radary navíc. Řidiči budou muset dávat větší pozor na to, jak rychle jedou v Jihlavě a ve Ždírci nad Doubravou. Půjde o takzvaná úseková měření.
2: V Jihlavě budou nové kamery s radarem podél místní části Hevelínek. Dodržet zde bude třeba 70-kilometrovou rychlost. Podle magistrátu jde o bezpečnost. Jsou zde křižovatky, zastávky městské hromadné dopravy i zvýšený pohyb kopců. Do ostrého provozu bude systém uveden na přelomu září a října. Komplikovanější situace je ve Ždírci. Tam kamery nechá místo nainstalovat v Chrudimské ulici. Až 6 000 vozidel denně projíždí kolem základní školy. Do provozu tu bude radarový systém uveden před koncem roku. Na Vysočině je momentálně 20 úseků směřenou rychlostí, většina na Havlíčkobrodsku a na Žďársku. Martin Vokáč, Mladá fronta dnes.
1: Holice na Pardubicku poznají své rodáky, kteří sloužili RAF. Vybudují totiž pomník věnovaný místním, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák.
3: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
1: Vybudování pomníku se spojí s výstavbou kruhového objezdu u městského úřadu. Letiště v italské Katánii znovu hlásí omezení provozu. Důvodem je stejně jako už mnohokrát v minulosti sopečný popel z Etny. Informovala o tom agentura Reuters. Podle webu letiště jsou přílety i odlety pozastavené do nedělního poledne. Do Katánie se přitom létá i z Prahy. O tomto víkendu ale žádný let plánovaný nebyl.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Litvínovský hokejista Martin Havelka dostal od disciplinární komise extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v utkání proti Spartě. Podle komise měl dostatek času střetu zabránit, přesto rozhodčího u mantinelu srazil. Havelka tak vynechá zápasy proti Českým Budějovicím, Liberci a Třinci. Jedno utkání se nezahraje ani vítkovicí obránce Red Holen za faul na třineckého Jakuba Galvase. Navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Máme jasno až polojasno, od severu místy oblačno, teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy čekejme jenom 2. V neděli nás čeká polojasno, skoro jasná obloha, ráno místy mlhy, přes den bude slunečno a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplo a jasno vydrží až do příštího víkendu. Bangkok vyhlásil stav ohrožení kvůli rozsáhlým záplavám a Češky se o pohár Billie Jean Kingové utkají s Ukrajinkami. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku nejspíš až do dalšího víkendu. Po předchozích deštivých dnech bude příští týden pravděpodobně bez větších srážek. Nejteplejším dnem by přitom mělo být úterý, kdy se můžeme výjimečně dočkat i letních 25 stupňů. V následujících dnech až do příští neděle se pak budou pohybovat denní maxima kolem 23. Jen vteřina nepozornosti za volantem může skončit smrtelnou nehodou. Na to upozorňuje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Pokračuje reportérka Martina Kroá.
2: Přes 80% lidí na silnicích zabilo chování za volantem, které považujeme za normální. Loni to bylo skoro 350 životů. Toto potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
3: To číslo je opravdu extrémní. Ne ve všech případech, ale v některých případech to opravdu nejsou nějaké fatální chyby těch řidičů. A jsou to opravdu banality, to, že ten člověk na chvíli ztratí pozornost, na chvíli si přestane udržovat ten bezpečný odstup, anebo chvíli překračuje rychlost, ale ne nějakým zásadním způsobem.
2: Podle ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška v průzkumech dlouhodobě sledují, že řidiči ve skutečnosti dobře rozumí tomu, co jsou rizikové aktivity na silnici.
4: Jenom jsme si ty rizikové aktivity u nás znormalizovali. Dělají to přeci všichni. Řidiči v České republice ostře vnímají nebezpečnost toho, co dělají ostatní řidiči. Ale přitom to dělají sami, jenom si to neuvědomují a omlouvají.
1: Bangkok vyhlásil kvůli rozsáhlým záplavám stav ohrožení v celé thajské metropoli. Za necelé dva dny tam napršelo téměř 300 mm a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahla lidem až po stehna a úřady vyzvali obyvatele, aby raději zůstali doma. Připraveno je 1 000 000 pytlů s pískem a vznikla také dočasná evakuační centra. Situace se podle úřadů začíná stabilizovat. Meteorologové ale očekávají další déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky už mají o příštích soupeřkách jasno. V nedělním finále poháru Billie Jean Kingové se utkají o titul s Ukrajinkami. Výběr kapitána Ilie Marčenka totiž porazil v semifinále v čínském Shenzhenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže vůbec poprvé. Nedělní utkání začne v 11 hodin našeho času. Máme jasno až polojasno, od severu čekejme místy oblačno. Teploty spadnou na 8 až 4 stupně, místy až na 2. V neděli nás čeká polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy. Přes den bude slunce přibývat a teploty vystoupí na příjemných 18 až 23 stupňů.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Foster the People, no a 7:00 raní, takže hurá na nohy, teda kdo chce. Já už jsem musel. Jonáš slaví dneska svátek, takže s váma dneska dopoledne Myšák. Máme neděli 27. září, poslední zářivá neděle, světový den cestovního ruchu, klidně vyražte na nějaký výlet, samozřejmě nabídky tady budou. No a teploty, tak je to od 6 do nějakých 9 stupňů, takže poměrně takový chladnější ráno, nicméně obloha je jasná, no a počasí bude nádherný na výlet. Tak pojďme, dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Elektřina s plynem zdražují, srbský prezident se chystá odstoupit z funkce. Naši fotbalisté prohráli v Lize národů s Chorvatskem. E.ON a Pražská plynárenská zdražují elektřinu a plyn s pevnou cenou. Nové ceny platí pro nově uzavírané smlouvy. Elektřina u E.ONu zdražila v průměru asi o 200 korun za megawatt hodinu. U Pražské plynárenské může být nárůst až 600 korun. Obě firmy tím reagují na vyšší ceny energií kvůli konfliktům na Blízkém a Středním východě. Zákazníkům s uzavřenou a fixovanou smlouvou se ceny v tuto chvíli nemění. Hradek nad Nisou čekají tři velké proměny. Projekt nové náplavky u Lužické Nisy právě dostal zelenou. Radnice zároveň připravuje dva parky v areálu bývalé textilní továrny Bekon v Legionářské ulici. Mluvčí města Eva Jiříčková popisuje, co vznikne přímo u řeky.
2: Nejvýraznější novinkou bude vytvoření vedlejšího ramene Lužické Nisy, které zpřístupní vodní tok návštěvníkům a umožní

0: práci, zbírají se hrozny tramínu nebo rýnského ryzlinku, fakt si nejen pěšáci s nůžkami, ale také důmyslné sklizecí mechanizmy. Přízně počasí pak majitelé vinic na Slovácku využijí v případě odrůd červeného vína a ještě pár dnů počkají. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Srbský prezident Vučić chce během dneška odstoupit, rezignaci oznámil v televizním rozhovoru a dnes večer se má obrátit k občanům. Odstupuje proto, že v předčasných parlamentních volbách 25. října se bude ucházet o post premiéra, což je neslučitelné s prezidentskou funkcí. Volby se uskuteční po dlouhých protivládních protestech, které vyvolalo zřícení přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Při neštěstí tehdy zemřelo 16 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na naši fotbalisté vstoupili do nového ročníku Ligy národů porážkou. V pražském Edenu podlehli Chorvatsku 1-2. Nevyšla jim premiéra pod trenérem Santim Deniou. Po Modričově gólu sice vyrovnal Adam Karabec v 77. minutě, ale rozhodl střídající Pašalič. Čechy čeká ve skupině A3 další domácí zápas. Už teď v úterý proti Anglii. To tady Color Factory se vrací, kapela, kterou v 90. miloval snad každý fanoušek alternativní scény, vstala z mrtvých a míří do klubu. 18. listopadu zahrají David Volenec, Colin Stewart, Jan P. Muchov, taky Dušan Lipert, Ivo Heger, Iva Stuartová, Štěpán Tůma v pražském Roxy. A 25. listopadu se přesunou do brněnské Bledy. Není to ale poprvé, co se letos vystoupí před lidmi. Color Factory se ukázala už na letošním festivalu v Karlových Varech, kde zahrála před projekcí nově restaurovaného filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka. Právě ten pomohl její hudbu dostat k širšímu publiku. A zajímá vás počasí asi, že jo? Tak dneska se připravte a opravdu vyražte někam ven, bude nádherně. Bude polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Adams taky zanedlouho dorazí i sem k nám do Česka. 7 hodin 19 minut v rychlosti, akorát vlítneme na dopravu.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a jukneme se na nějaký nehody, protože i dneska samozřejmě tady máme nějaký takový ty poznatky. Strakonická ulice z centra u Malé Chuchle probíhají stavební práce. Jsou tady zúžený pruhy, takže se připravte na zdržení. V Praze na Žižkově Hartigova ulice na křižovatce s ulicí Jana Želivského je dopravní nehoda. Nájezd na dálnici D11 u Smiřic, 103. kilometr na Jaroměř. Tady taky probíhají stavební práce. No a jinak na některých místech samozřejmě mlhy, ale na některých místech už jste vyjeli z mlhy, takže prosím vypnout mlhovky zadní.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: my nezastavujeme, opravdu nezastavujeme, protože dneska opět bude svítit sluníčko a je celá spousta akcí, tak se na některý teďka podíváme. A za chviličku třeba Hellstorm.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak začínají samozřejmě Národní svatováclavské pouti, takže ve Staré Boleslavi se začíná už dneska. Pokud byste náhodou chtěli třeba na husí slavnosti, musíte do Boskovic, kde se tedy tahle ta akcička bude konat. Jsou to tedy akce, které mění na městské slavnosti s názvem Boskovíce. Velenovy slavnosti. Akce probíhá v jednodenním formátu v neděli 27., což je dneska, a bude to na Masarykově náměstí na místo původního parku u zámeckého skleníku. Takže samozřejmě dobrou chuť. No a pak tady mám ještě, pokud byste náhodou chtěli, tak se koná křivoklání. To už se koná vlastně od včerejška, takže na hradě Křivoklád se uskuteční už 30. ročník těch rytířských slavností křivoklání. Celý program bude doslova nabitý atmosférou středověku a chrabrých rytířů.
2: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbing a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak člověk přijde do rádia, normálně otevře ty internety a nestačí se divit. My jsme fakticky neponaučitelní všichni, a není to jenom český národ, ono je to všude možně. Takže vážná železniční nehoda včera odpoledne ve Vráži na Písecku, kde nějaká žena prostě chtěla přejet ten železniční přejezd, bohužel dopadlo to tak, že jí vlak zachytil za zadní kolo. No, jsme neponaučitelní. A já vím, je to hloupý, když řeknu dobře nám tak, ale ono asi nic jiného nezbývá. Je to to samé s tím naletěním na falešné bankéře a všude možně tyhle ty problémy jsou. Tak zas dávejte na sebe bacha, jo.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Jinak si totiž neužijete další krásný den, který dneska bude. Ono totiž bude dneska opět do 23 stupňů polojasno, ráno a dopoledne ještě mlhy. Nicméně zítra bude ještě lépe, to bude až do 25. Tak si to prosím vás ten prodloužený víkend neskažte. Jinak, kdybyste náhodou dneska třeba odlítali nebo odjížděli někam ještě na dovolenou, tak já koukám, že i to chorvatské pobřeží se nám trošku ochladilo. Tady je nějakých 24 stupňů maximálně. To znamená asi jako u nás. Ale kde se ještě ohřejete, tak bude samozřejmě v Madridu, bude to v Tunisu, bude to třeba na Malorce a nebo třeba v Lisabonu. Tak pokud jedete právě tam, no tak vám budu závidět. Ale dneska ty teploty opět, no příjemný, na vycházku, úplně jak dělaný.
1: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: pojďme za muzikou, protože i dneska samozřejmě v neděli je poměrně dost klubů. Je to možná tím, že ten zítřek je státní svátek svatého Václava 28. září. Takže dneska v neděli můžete vyrazit třeba na Amoklen, Fuckers Freakers. Ty jedou totiž společnou tour ze Search and Destroy a podpoří je v plzeňském klubu Divadlo pod lampou. Takže dneska můžete vyrazit právě sem, pokud jste blízko Plzně. Jinak u nás za chvilku třeba Verve nebo Warrant, dáme se taky Pink Floydy. No a teď už nebudeme nějakým způsobem zdržovat. Jdeme asi pravděpodobně na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policejní odbory odmítají návrh vlády na zvýšení platů. Papež se pomodlil ve francouzských Lurdách a naši vodní slalomáři vezou z Itálie 7 medailí. České školy často přehlíží nadané děti. Podle zástupců Menzy se přístup učitelů zlepšuje, ale jen pomalu. Školní inspekce uvádí, že školy v minulém školním roce označily za nadané pouze 3 žáky z 1000. Některé děti přitom mohou zůstat bez potřebné podpory, protože jejich nadání nikdo včas nerozpozná. Menza, starající se o chytré děti, které proto doporučuje věnovat tomuto tématu větší pozornost. Důležité je to hlavně během přípravy budoucích učitelů i při vzdělávání těch současných. Zoo v Brně má nového tygra sumaterského, přivezli ho z německého Krefeldu. Na venkovní expozici se ale podívá až ve chvíli, kdy bude podle chovatelů připravený. Mluvčí brněnské zoologické zahrady Jan Bedřich říká, že tygr zvládl cestu velmi dobře.
2: Také po příjezdu reagoval na nové prostředí klidně a se značným zájmem. Nyní ho čekají především první dny seznamování s novým domovem. Postupně si musí zvyknout na zázemí tygřích skal, nové pachy, zvuky i chovatele. Nic proto nechceme uspěchat a vše bude záležet především na samotném tygrovi, stejně tak zatím nelze přesně říct.

0: policistů, hasičů nebo celníků. Ministr vnitra Lubomír Metnar jim přislíbil přidávat v příštích 3 letech každý rok zhruba 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Odborům ale vadí to, že část peněz má jít do příplatku a ten není zaručenou součástí platu. Požadují proto od ledna zvýšení základního platu všem příslušníkům o 10%. Už teď v úterý o tom chtějí jednat s ministerstvem vnitra a samozřejmě budeme věc celou sledovat. V obchodem na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu, a to vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
1: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Slovensko.
0: Papež Lev 14. dorazil do francouzských Lourdes, pomodlil se tam podle něj za moudré a velkorysé představitele Francie, kterou na jaře čekají prezidentské volby. V poutním místě, kde se podle pověr dějí zázraky, by se měl vyjádřit také k sexuálnímu zneužívání v církvi. Do Lourdes přijel z Paříže, kde se jeho mše podle Vatikánu zúčastnilo až 800 tisíc lidí. Návštěvu Francie zakončí zítra návštěvou města Mety.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naši vodní slalomáři zakončili mistrovství Evropy v Itálii 2 zlatými medailemi. Kajak cross ve večerní show pod umělým osvětlením vyhráli Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Obhájce titulu Jakub Krejčí skončil nakonec 4. Česká výprava byla v Itálii velmi úspěšná. Z Ivrej si odváží celkem 7 medailí. Jak už jsme o tom mluvili, letošní podzim bude mimo jiné ve znamení koncertního filmu kapely Rammstein, který muzikanti nechali zaznamenat už v roce 2022 v Mexiku. Teď už jsou konečně známy všechny formáty titulů Live in Mexico City, kterých se v rámci fyzických verzí dočkáme. Málo jich rozhodně nebude. Bude jich 7, mezi ně bude patřit i koncertní film v délce 142 minut a dokonce i na Blu-ray. Jestli budete chtít něco exkluzivnějšího, přibude vám i kniha plná fotografií. Celý box je limitován nákladem 6000 kusů a jeho cena dosahuje 600 eur, tedy zhruba 15 000 korun. Bohužel nevyjde v termínu s ostatními formáty, tedy 20. listopadu tohoto roku. Kvůli delší výrobě si na ně budeme muset počkat až do příštího roku, přesně do 19. března. No a ještě před vydáním zamíří Live in Mexico City taky do českých kin. Premiéra je naplánována na 4. listopadu a snímek se bude promítat jen po omezenou dobu. V programech ho mají už Cinema City a řada samostatných kin po celé republice. Počasí dneska do 23 bude polojasno. Tak krásný den.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: vůbec se nebojte, že byste dneska někam vyrazili a mělo pršet, protože to se dneska nestane. Ono se to nestane ani zítra. 8 hodin 21 minut, já vám to počasí trošičku přiblížím.
1: Počasí.
0: Tak dneska očekávejte, že budou dobrý podmínky na vycházku, procházku, projížďku na kole a tak dále, protože bude většinou polojasno. Ráno a dopoledne ještě budou doznívat někde mlhy, nicméně bude se vyjasňovat a teploty dneska 19 až 23. Jestli něco plánujete ještě na zítra, protože máme státní svátek, tak v noci se připravte, protože v noci nám můžou hrozit opět přízemní mrazíky, teploty můžou klesnout až na 3 stupně a bude jasno, zejména tady v Čechách, na západě Čech může být polojasno. Jinak pondělí to bude s teplotami až 25 a 20 stupňů, takže opět jasná obloha.
1: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

Tak tohle byl originál Pink Floyd, ale do Česka bude mířit příští rok v březnu. Nejslavnější tribut Pink Floydu, fenomenální uskupení Australian Pink Floyd Show. Tahle ta nejuznávanější světová podsta legendám jako Pink Floyd, tak podává už přes 40 let dokonalý vystoupení. Já jsem to absolvoval jednou a opravdu, kdybych jaksi neviděl, že jsou to jiní hráči, tak vůbec jako nebudu pochybovat o tom, že jsou to Pink Floydi. Ale opravdu je to tribut. Takže můžete vyrazit, lupení už je v předprodeji a já akorát připomenu, že tahle ta špičková show bude v O2 Universe v Praze 26. března.

0: vás pozvu na filmy teďka, bude to konkrétně do Plzně, protože tam začal jeden festival.
1: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
0: A to je 110 celovečerních snímků, dokumentů, televizních a internetových projektů. Promítne za 6 dnů filmový festival Finále, jehož 39. ročník začal včera večer v Plzni. Premiér a předpremiér nabídne přes 20 a celkem by mělo být na přehlídce přes 500 hostů z Česka se zahraničními tisícovce, herci, filmaři, producenti a tak dále. Eva Varuňková Košařová nám řekla víc a má přehlídku v oblibě.
2: Jezdí rádi sem, protože jednak jakoby oni ví, že tady je nebude honit bulvár, ty známé tváře, ale i proto, že tady skutečně ta atmosféra je taková uvolněnější, neformálnější, je tady víc času dojednávat nové spolupráce, více o tom bavit, víc si povídat. Takže i proto rozhodně ten festival Český filmový profesionálové vnímají, si myslím, jako velmi důležitou platformu.
0: Na filmovou festivalovou přehlídku finále ale Plzeň loni přišlo 16 400 diváků, meziročně o 500 více. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší, jednotlivé vstupné zůstalo už třetím rokem na 110 korunách a celofestivalová akreditace je za 850.
3: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbing a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: slyšíte basovku, ale není to basovka. Dors totiž neměli basáka. Klávesista Ray Manzarek hrál basové linky živě na speciálních basových klávesách.
1: Doprava z Global Assistant.
0: My se teď podíváme na dopravu, protože se nám něco děje, takže uzavírku hlásíte z Pražského okruhu, trasa Modletice Ruzyně. Ahoj.
2: Ahoj, tady agent Pepa. Okruh, směr, letiště je uzavřen, dávají tam mosty.
0: Díky, no a kvůli pracím na Pražském okruhu skutečně se to štosuje už za tunelem Lochkov směr Ruzyně. V protisměru od D5, kde jednice je u Ořecha zhruba 4-kilometrová kolona. Podíváme se ještě kousíček dál, D2, 5. kilometr, dejte pozor, poruchaný kamion, je to ve směru na Brno. A ještě nehodu máme na Olomoucku ve Střelicích.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Mám tu pro vás škvory, mám tu pro vás nějaké informace a samozřejmě taky pozvánku, tak kdybyste náhodou byli z Plzeňska, máte to blízko do klubu Mrtvej kostelník, tak tady se budou slavit teda, nebo ne slavit, ale je to taková akce. Ječmenovo narosti a nedělní čaj o páté. Tak indiánská rezervace, bohužel, anebo DBH. Pokud byste chtěli třeba do Prahy, tak tady mám taky jednu akcičku. 20 let bude slavit Empty Hall of Fame, taky Talimodomin, anebo Something Like, což je akcička dneska, která začíná v 19 hodin. No a samo sebou jste zváni i sem. Jinak Empty Hall of Fame, to je hardcore z Olomouce, který se v Praze cítí jako doma. 9. hodina. My jdeme na všechno podstatný, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Garáže jsou stále dražší, Rusové útočí na ukrajinské sklady a obchody a naše tenisky si brousí zuby na Ukrajinky. Hradek nad Nisou čekají tři velké proměny. Projekt nové náplavky v Lužické Nisi dostal zelenou. Radnice zároveň připravuje dva parky v areálu bývalé textilní továrny Bekon a v Legionářské ulici. Mluvčí města Eva Jiříčková popisuje, co vznikne přímo u řeky.
2: Nejvýraznější novinkou bude vytvoření vedlejšího ramene Lužické Nisy, které zpřístupní vodní tok návštěvníkům a umožní bezprostřední kontakt s vodou. Náplavka nebude jednotvárným parkem.
0: Všechny tři projekty vyjdou dohromady na více než 114 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace, náplavka a úpravy. V Legionářské ulici mají být hotové příští rok v srpnu, areál Bekon už na jaře. Ve všech městech zdražují garáže a parkovací stání, vyplývá to z analýzy realitní platformy Valuo. Nejvíc za garáž zaplatí lidé v Brně, kde stojí přibližně 890 tisíc korun. Tamní garážová stání jsou ještě o něco dražší. Naopak nejlevnější garáže nabízí Ostrava v průměru za 300 tisíc korun. Nejrychleji za poslední rok zdražily garáže v Plzni, a to zhruba o 60%. Výjimkou je Praha, kde cena samostatných garáží naopak klesla. Ale parkovací stání zase zdražila. Rusko v posledních měsících častěji útočí na sklady a obchody v Kyjevě a okolí. Podle údajů, které vyhodnotila agentura AFP, zasáhlo od poloviny června do poloviny září zhruba stovku takových míst. Rusko sice důvody neuvádí, útoky ale způsobily krátkodobé potíže se zásobováním. Obchodní řetězce se proto snaží distribuci přizpůsobit těžkým podmínkám. Ještě častěji Rusové útočí na sklady v oblastech blíž frontě. Tragická aktualita přišla z Afriky. Střelba v restauraci v Jihoafrické republice si vyžádala nejméně 7 mrtvých. Dalších 15 lidí utrpělo zranění. Podle policie útočníci nejprve střelili na hosty před podnikem a potom i uvnitř. Některým lidem také sebrali mobilní telefony. Pachatelé uprchli, policie po nich pátra a motiv útoku zatím nezná.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naši tenistky si dnes zahrají o pohár Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí už za 2 hodiny proti Ukrajině a mohou získat 12. titul. A to první od roku 2018. Tým kapitánky Barbory Strýcové prošel přes čtvrtfinále i semifinále bez porážky. Ukrajinky jsou naopak ve finále úplně poprvé. Opírají se hlavně o světovou sedmičku Svitolinovou. První novou hra začne v 11 hodin našeho času a samozřejmě budeme sledovat. Ballet for my Valentine se vrátili k divokým kořenům, novým

0: Blanka Black Sabbath, samozřejmě na Radio Rock Zone s váma Mišák, 9 hodin 21 minuta. Plánujete
1: Radio
0: něco?
1: Rock Zone, počasí.
0: A jestli něco plánujete, tak se nebojte vůbec ničeho, protože dneska bude úplně nádherný počasí. Tak dneska by mělo být tedy polojasno, bude se vyjasňovat, teploty 19 až 23. Zítra to bude ještě lepší, protože zítra bude opět jasno, místy může být polojasno, ale teploty až do 25 stupňů.
2: Kufr zbalanej, motor běží, Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Se běží jeden z nejstarších závodů, tak když jsme tak u toho, tak je to závod s nejdelší tradicí Evropě. Ten závod běhaný nepřetržitě je už od roku 1897. Je to pro běžce všech výkonnostních a věkových kategorií. Bohužel teda už je vyprodáno, ale v každém případě startuje se v 11 hodin. Trasa Běchovice Praha. Ten start je na 13. kilometru Českobrodské v Běchovicích. Cíl závodu je křižovatka Hartigova za Žižkovskou vozovnou. Jinak teda běží ženy, muži, junioři, juniorky. No a samo sebou je tady taky veřejný závod štafety. Tak my samozřejmě pochopíme tuhle tu akci, ono nám to vlítlo tak nějakým způsobem do poloviny víkendu, takže snad to nějakým způsobem moc sakramentský provoz nenaruší. V každém případě doběhněte všichni, kdo běžíte.
2: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Super. Na Radio Rockzone 9.47. My se podíváme na počasí, aktuálně ta teplota nám nějakým způsobem vylezla už na 12 stupňů na některých místech, někde to ještě stále na té osmice a bude sluníčko. Jinak pojďme trošku k dopravě, protože kvůli instalaci nových mostů je uzavřený pražský okruh mezi Barrandovem a Ořechem a to ve směru od Modletic na Ruzyni, takže tam bacha. V návaznosti na to je 4-kilometrová kolona u Ořecha směrem, kde je 5 a kde je 1. Doprava zpomaluje i v protisměru za tunelem Lochkov, tam je 2-kilometrová kolona.
1: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skánt na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: No, my si dáme Marilyna Mansona.

0: Jsem nekecel s tím počasím, co? 10. hodina, teplota kolem 10-12 stupňů a půjde to nahoru. Nebojte, Jonáš slaví svátek, světový den cestovního ruku, máme taky slaví, ale svátek Jonas, Kosmas a taky Damian. K tomu máme jeden mezinárodní den ještě, ale na ten se podíváme za chvíli. Teď pojďme, dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česko čeká v příštím týdnu zlevnění nafty. Při střelbě na jihu Afriky zemřelo skoro 30 lidí a naši fotbalisté prohráli s Chorvatskem. Nafta a benzín by mohly příští týden zlevnit. Vláda totiž od 1. října, tedy od čtvrtka, sníží spotřební daň nafty téměř o 2 koruny na litr. Zároveň obnoví denní stanování maximální cen benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2 koruny 50 za litr. Daň z benzínu se nemění. Podle analytiků se nižší daň může do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní hlavně vývoj konfliktu na Blízkém a Středním východě. Požár stodoly a rodinného domu ve Velké Bukovině na Děčínsku způsobil škodu odhadovanou na 4 miliony korun. Oheň vypukl v noci a ze stodoly se rozšířil na střechu přilehlého domu. Při zásahu se lehce zranil jeden hasič. Příčina požáru teď je zjišťována vyšetřovateli. Pražské metro se ani dnes nejezdí mezi Pražským povstáním a Chodovem. Dopravní podnik v úseku mění dřevěné Pražce za betonové. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Výluka potrvá ještě celé pondělí a běžný provoz se má vrátit v úterý. Dvě střelby v Jihoafrické republice si vyžádaly nejméně 27 mrtvých. Při nočním útoku v restauraci poblíž Johannesburgu zemřelo 17 lidí a dalších 15 se zranilo. O několik hodin později vtrhli ozbrojenci do zábavního podniku poblíž Kapského města. Tam zabili 10 lidí a 11 zranili. Policie po pachatelích pátra. Motivy útoků zatím nejsou známé, nevíme ani to, zda spolu útoky nějak souvisejí. Situaci ale sledujeme.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová repre v premiéře pod španělským trenérem padla. Zápas Ligy národů proti Chorvatsku prohrála 1-2 a Santi Denia vsadil nejen na techničtější hru, ale i na nové tváře jako Lukáše Ambrose nebo Jiřího Slámu. Novinkou v kinech je film Proč bychom se nezabili. Poznejte vesnici, kde se tak trochu dědí staré křivdy z generace na generaci. A kde má nečekaně největší jasno místní výčepník. Už vám víc řekne Saša Ptáčková.
2: Vesnici Rozumov už léta ničí válka dvou znesvářených rodin.
3: Tohle to si odnese!
4: Jsi na mě pyšná?
2: Ne. Jejich potomci se ale tajně milují a kvůli svatbě v televizní show spustí dokonalý chaos.
5: Vezmi si mě.
6: Řekněme Vladimiry.
2: Sousedské naschvály tak vyústí v bláznivou komedii plnou nečekaných zvratů.
7: Co je?
8: Maruška mě opustila.
7: Takový Marušek tě ještě
8: obšťastní, oplodní.
7: Opustím moc.
0: Tak a my se teďka vrátíme za Tomášem Zemánkem. Tomáš, ahoj.

0: Jeho balíčku, kteří se těší na Anglii a Španělsko, zatímco Chorvatsko je pro ně málo. Přišli tak třeba o krásný gól jednoho z nejlepších fotbalistů generace, soupeřova Luky Modriče. Ze stadionu Tomáš Zemánek.
1: Tomáši, díky, no a počasí dneska teploty do 23 a bude svítit sluníčko.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
1: A my si to zpestříme muzikou. Red Hot Chili Peppers budou Def Leppard, přijde Fatboy Slim.

Watch out.

0: Tak je u nás tady, koukáme občas na to, co kolik kde stojí, podle toho taky koupíme nebo nekoupíme, to je jasný, to je asi všude po celém světě. Jedna rakouská pekárna otevřela v New Yorkské čtvrti Soho svou první pobočku v Americe s názvem Rye a hlavním lákadlem, pozor, je žitný kváskový chléb, který se tady prodává za 1283 korun, což je nějakých $60. Tady tu pekárnu spopularizovali influenceři na sociálních sítích a první týdny po otevření bylo každý den téměř vyprodán. No a jestli myslíte, že jde o nějaký normální chleba, tak to ne. Podnik uvádí, že bochník je ze 100% žitného kvásku, obsahuje pouze 4 suroviny, vodu, mouku, sůl a čas a především je to pořádný kus chleba. Váží 1,5 kg a neprodává se jen celý bochník za $60, nabízí se i třeba polovina nebo čtvrtka za 30, respektive za $15. Cena je taky výsledkem veškerého úsilí a nákladů, které do výroby vkládají. No, tak ať se daří.
1: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Rádio Rockzone.
0: Si to vemte třeba takový Stouni. Kolik let už vkládají do své popularity? Hezký ráno, dopoledne.

Možná mezi vámi, posluchači Rádia Rockzone, je taky někdo, kdo rád pozoruje vlaky. A teď jdeme za vlakama.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Minulý týden tady byl festival v Benešově parních lokomotiv, k tomu se přidal samozřejmě Delfín, mnozí ho sledovali na trase. Ano, nenechal jsem si to ujít taky, takže jsem si stoupnul k hlavnímu nádraží a viděl jsem ho v neděli odjíždět směr domovina. Nicméně, pojďme na Třebíčsko, protože součástí vlakového nádraží v Jemnici na Třebíčsku je malé muzeum železnice. Otevřené bylo včera při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. No a vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová, ale i originální vybavení ze stanic na trati. To nám řekl Martin Kouřil, předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který na trať vypravuje výletní vlaky.
2: Přihlásili se nám občané, kteří zachránili některé historické exponáty přímo z Moravských Budějovic a z Jemnice. A je tady jednak stůl pana Tichého, pana Josefa Tichého, který byl posledním přednostou stanice Jemnice, než byla přednostenská služba zde zrušena, a tvoří takový intimní koutek, který slouží k připomínce všech zaměstnanců, kteří tady kdy pracovali.
1: A já dodám, že jemnická stanice měla svého přednostu do roku 1974. Od roku 2006 už byla na nádraží jen pokladní a pravidelná osobní doprava. Na trati Jemnice Moravské Budějovice zastavila 31. prosince 2010 podle úřadu kvůli ztrátovosti. Nové muzeum bude přístupné vždy, když na nádraží dorazí víkendový výletní vlak. Vlak vypravovaný při mimořádných příležitostech nebo po dohodě s jemnickým infocentrem. To je teď o víkendu. Tak jedeme.
3: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clemmym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Gary Moore na Radio Rockzone.
1: Počasí.
0: Tak jdeme na počasí. Tady je polojasno až oblačno. Oblačnost bude ubývat, bude skoro jasno a teploty 19 až 23. V noci na pondělí, kdy máme volno, tedy někteří samozřejmě, nám můžou teploty klesnout i na 3 stupně, můžou být ojedinělé přízemní mrazíky. I tady bude jasná nebo skoro jasná noc, kránu někde můžou být mlhy. Pondělí většinou jasno, 20 až 24, úterý jasno nebo skoro jasno, teploty 24, středa stejně jasno, 24.
2: Radio Rockzone. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
1: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
5: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak se někam podíváme. Co vy na to? 10 hodin 59 minut, máme minutu na to, aby jsme našli nějaký pěkný klub, kam by se dalo vypadnout. Tak vezmeme to třeba do Nymburka, klub Veslák, tady dneska budou hrát Evenflow, taky Zachspup v Plzni, tady Merit u Zacha, takže můžete vyrazit. A ještě to vezmeme na náměstí Hrubého Kardašova Řečice, tady je Vinobraní a budou hrát Benetton. Tak to tak akorát na začátek, teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Roste počet nových českých firem, Britové evakuují okolí letiště Fairford a naše tenistky právě nastupují proti Ukrajinkám. V Česku letos výrazně přibývá firem. Za prvních 8 měsíců jich vzniklo téměř 25 tisíc, zatímco zaniklo zhruba 12 tisíc. Celkový počet společností tak vzrostl o 12,5 tisíce. Nejvíc za posledních 7 let. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF. Podle ní tvořili většinu zaniklých firem podniky bez obratu a jen malá část skončila bankrotem. Více než polovina nových společností vznikla v Praze. Církevní školy bez státních příspěvků pravděpodobně zavřou. Církev by totiž neměla na jejich financování dost peněz. Alespoň takto reaguje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na nedávná vyjádření premiéra Andreje Babiše ohledně možného zaškrcení příspěvků pro soukromé a církevní školy. Podle Přibyla by se stát zachoval nemoudře, kdyby se snažil k omezením přistoupit.
2: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení, to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními.
0: V Česku bylo v minulém školním roce podle statistiky ministerstva školství přes 4300 základních škol, skoro 50 bylo církevních. Z celkového hruba milionu žáků základních škol se v těch církevních vzdělávalo na 8 tisíc dětí. Britská policie evakuovala domy poblíž vojenské základny Fairford. Tu využívá také americké letectvo. Několik mužů na místě zadržela kvůli podezření z porušení zákona o výbušninách. Armádní pyrotechnici teď prohlížejí zadržená vozidla. Policie uvádí, že má situaci pod kontrolou. Podrobnosti o možném nebezpečí zatím nezveřejnila.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Naše tenistky se za chvíli rozehrají ve finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. V čínském Shenzhenu nastoupí v první dvouhře Karolína Muchová proti Angelině Kalininové. Po nich se utkají Linda Noskova a světová sedmička Elina Svitolinová. Hraje se na dva vítězné zápasy, případně rozhodne čtyřhra. Tým kapitánky Barbory Strýcové usiluje o 12. titul a první od roku 2018. Začíná se právě teď a vývoj, no tak já to tady budu sledovat taky, no. A YouTube se dočkají velké pocty. 50 let od vzniku téhle legendární kapely se objeví na minci. Ta bude mít hodnotu 2 eur a jako poctu partičce z Dublinu ji vydá Irská centrální banka, co by sběratelský předmět. Prodávat se budou od pátka 25. září, tedy prodávají se už, a nepůjdou do běžného oběhu. Podle vyjádření banky hudba a koncerty YouTube inspirují generace posluchačů po celém světě. A to už desítky let. A takovou poctu si prostě zaslouží. Tak počasí jsem před chvíličkou říkal, takže zopakuj, teploty do 23 a bude svítit sluníčko.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Workings, Stratovarius nebo třeba Arch Enemy, ale taky samozřejmě Halloween, protože ty nebudou chybět na příštím ročníku Metal Festu v Plzni na Lochotíně. Ty budou hrát konkrétně tedy 10. června, samotný festival potom odstartuje od 11. do 13. Tak na Halloween se můžete těšit, lupení už je v předprodeji, takže se podívejte. No a my se podíváme na dopravu, mám tady jednu důležitou dopravní informaci.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak tam už jsou nějaké omezení na Pražském okruhu u Slivence, ale pozor, protože Pražský okruh u Slivence se dnes na 2 hodiny uzavře kvůli osazení nosníku pro nový most. Ta uzavírka začne ve 13 hodin a bude obousměrná, tak abyste na to pak nekoukali, že o ničem nevíte. Jinak samozřejmě už teď se to tam může trošičku stosovat, no je to tam zúžený, jsou tam práce na silnici. Pojďme jinam, České Budějovice, Husova třída dbourala tady na křižovatce s Vodňanskou 2 osobní auta. D48, pozor, poruchaný osobní auto na krajnici, je to na Frýdek Místek na 59. kilometru. No a osobák v plotu je na Brněnsku v Ostrovačicích, Žebětinská ulice.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No, jestli jste z Karlovarska, tak vás pozvu do Karlových Varů, protože sem se vrací po víc jak 5 letech Chocofest. Můžete se tedy na 3 dny, tedy vlastně už v podstatě od včerejška, těšit na dny plné čokolády, pralinek, sladkých specialit, degustací, ale i soutěží programu pro děti a dospělý. Festival se koná v hotelu Thermal od 12 do 17 hodin až do zítřka a součástí bude taky doprovodný program pro děti a dospělé a soutěže. Takže Chocofest je určen rodinám s dětmi, milovníkům sladkostí i všem, kteří tak nějakým způsobem chtějí strávit příjemný den v jedinečné festivalové atmosféře.
2: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: takže Kasbah, no a Kasbah, to je taková tradiční severoafrická pevnost, nebo citadela, nebo hradbami obehnaná stará čtvrť. No a právě tuhletu pecku naspívala kapela Clash. Za chvilku Ariem, někam se pozvem.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Ale proč ne vlastně se někam pozvat, že jo? Tak mám tady jednu akcičku hudební. Dneska v Rock Café Wunderbar a taky Yacht Club a taky Midnight Honey Cake, což jsou partičky jednak teda z Ameriky, který zahrajou dneska od 19 hodin v pražském Rock Café. No a pak vás pozvu třeba na jinou akci, taková rodina. Dvoudenní přehlídka toho nejlepšího začala už včera. Je to českobudějovická akce automobilové scény přímo uprostřed Safari Resortu. Takže jednak tady bude prezentace automobilových prodejců, ukázky vozů, tematický kvízy, ale taky soutěže pro celou rodinu a navíc si budete moci nakrmit zvířátka. Bafněte rodinu a vyražte.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Kufr zbalený, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak prodloužený víkend je tady 11 hodin 58 minut, možná budete usedat v dnešnímu nedělnímu obědu, takže dobrou chuť. Je náš slavý svátek, taky si připomínáme Světový den cestovního ruchu a taky se samozřejmě někam pozvem, tak předsváteční metalová neděle v legendárním podniku Na Slamníku je pro vás připravena dneska. V Praze tedy v 19 hodin zahrají Rain, Fatbat a taky Nazgul. Pak tady mám pozvánku do dalšího klubu a to je u Pavouka v Chomutově, kde se dneska taky bude hrát Station Beggars. Pavouka, takže tam můžete vyrazit a Kardašova Řečice. Tady bude hrát odpoledne kapela Benetton, no a na náměstí Hrubého je dneska vydobrení. Tak to tam nějakým způsobem užijte. My jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tak Bonse se ztratil, znečištěná voda v Odolce se pomalu zlepšuje, aktivisté ráno obsadili vepřín na Jihlavsku a naše tenistky bojují s Ukrajinkami. Na první zpráva je tady pro řidiče, na přibližně 2 hodiny od 13 hodin dojde k obousměrnému uzavření Pražského okruhu na 16,5 kilometru. Upozornili na to policisté, kteří zároveň vyzvali řidiče, ať v této době využijí jinou trasu. Policie informovala o omezení v 10.38, tedy zhruba 2 hodiny před plánovaným omezením. Voda v Odoleně vodě se pomalu zlepšuje. Včerejší jarní vzorek z vodojemu sice ještě překročil limit olova více než 4x, ale 2 dny později už limitům vyhověli. Voda však dál není pitná a lidé ji nesmějí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny teď čekají na výsledky dnešních aktuálních rozborů. Policie vyvedla aktivisty z chovu prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Více než 20 lidí obsadilo v 7 ráno porodnici prasnic a odmítlo areál opustit. Chtěli upozornit na údajně špatné podmínky chovu v porodních klecích. Podle vedení podniku však mohli vstupem do stáje ohrozit zdraví zvířat. Další aktivisté protestovali před branou, muži zákona po 9. hodině. Aktivisty z areálu odvedli v policejních autech. Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm přes 40 lidí, převážně z Filipín. Příčiny nehody teď vyšetřuje policie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naše tenistky bojují ve finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. V čínském Shenzhenu právě teď hraje v první dvouhře Karolína Muchová proti Ukrajince Kalininové. Po nich se utkají Linda Nosková, světová sedmička Lina Svitolinová. Hraje se na 2 zvítězné zápasy, případně rozhodne 4 hra. Tým kapitánky Barbory Strýcové usiluje o 12. titul a první od roku 2018. Začal druhý set a 6-2 vyhrála Karolína Muchová. V roce 1986 psali Queen jednu z výrazných kapitol své historie. Jako první skutečně velká západní kapela odehrála stadionový koncert ve východním bloku a budapešťské vystoupení se proměnilo v událost, za níž dorazili fanoušci z celého regionu, včetně Československa. Po 40 letech se slavný koncert znovu ocitne na velkém plátně. Do českých a slovenských kin zamíří 7. října, dostane do nich výrazně vylepšené verze. Původní materiál natočený na 35 mm film prošel novým skenem do 4K rozlišení. Zvukaři zároveň připravili čerstvý mix z původních vícestopých nahrávek. Fanoušci tak dostanou možnost vidět jeden z nejslavnějších koncertních záznamů Queen v kvalitě, kterou domácí vydání ani starší projekce nabídnout nemohli. Tak se podívejte, kde se bude promítat ve vašem okolí. Počasí do 23, no ale tady v Praze teda jako nějakou poklici. Sluníčka zatím málo.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak, Zuzana jede z whisky z veteriny, takže doufám, že s kočičkou to dopadlo dobře. Je kamarádka, prosím vás, jo. No a ano, máme Zuzanko zase pracovní. 12.03, tady jsou Ozzy Osbourne, Hellstorm, Foo Fighters.

0: Pink Floyd za námi 12.20, no a samo sebou jukneme na to počasí, protože určitě budete plánovat nějaký třeba výlet, tak abyste věděli taky, jak to vypadá. No, Praha zatím pod pokličkou, máme polojasno až oblačno, nicméně teploty zůstávají 14 stupňů.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Krásně, ale ve Zlíně, v Hradci Králové nebo dokonce v Plzni, protože tam je úplně jasno a 18 stupňů, stejně jako v Plzni. A to jsem říkal, že jo. V Pardubicích Mladá Boleslav hlásí 15, stejně jako Ústí nad Labem. Tak 14 stupňů zatím Praha, no a jak to bude vypadat? Tak nic s tím nenaděláme, protože na dnešek bude většinou jasno. Tedy většinou jasno, jak jde, že jo. To vidíme v Praze, že nic, tady je zatím oblačno. 19 až 23, noc bude chladná, opět nám klesnou teploty na nějakých 3 stupně, ojedinělé můžou být přízemní mrazíky. No a pondělek sváteční, to den, máme volno, většinou teda, bude většinou jasno, ráno zase mlhy, 20 až 24 stupně.
1: Radio Rock Zone. Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Tak jak jsem koukal teďka na tenis, tak Ukrajina Česko zatím 1-0. No ale my se pojďme podívat dál, co tady pro vás mám připraveno. Jednak tedy dneska, jak už jsem tady říkal před chvíličkou a několikrát, Světový den cestovního ruchu, ten patří na 27. září, je vyhlášen už od roku 1979 a první oslavy tohohle dne proběhly v roce 1980. Mezinárodní den vznikl jako připomínka přijetí stanov Světové organizace cestovního ruchu a celosvětová akce vyzývá k diskuzi, jak moderní technologie mohou ovlivnit a přetvořit podobu turismu v budoucnosti. No a krom toho taky 4. neděle v září, což připadá vlastně na dnešek, si připomínáme svátek pro všechny řeky na celé planetě. Od Horských Bystřin až po největší světové veletoky. Právě jim můžeme děkovat za to, že s nimi jsou naše města i krajiny krásnější. Určitě mezi mnoha našimi řekami máte tu svoji oblíbenou a den řek tak můžete oslavit právě procházkou po jejím břehu. Já vím, že řeky nám občas udělají nějaké starosti, ale no, co s tím naděláme?
1: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymiem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak já vám upravím takovou tu dopravní informaci, která samozřejmě teďka nám do médií přišla. Máme neděli 27. září. Já se budu loučit, Verča mě vystřídá už ve 13 hodin. Tohle byly Stouni. Mám tu pro vás ještě tady u kabáty taky YouTube. No a teď jdem na ty silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: No a ucpává se nám Pražský okruh u Ořecha směrem od Ruzyně na Modletice. Provoz tady zpomaluje i v protisměru od D1, kde je 500 za tunelem Lochkov. A teď tady ta informace o uzavírce. Národní dopravní informační centrum upozorňuje, že Pražský okruh u Slivence se krátkodobě uzavírat teďka nebude. Bude se uzavírat dnes večer kolem 21. hodiny. Bude se tady pracovat kvůli usazení mostního nosníku, takže s tím počítejte. Od 21. hodiny. No a přímo v Praze je sportovní akce. Ano, běží se Praha-Běchovice, teda Běchovice-Praha. Takže Českobrodská ulice a část bývalé Koněvky, tedy Hartigova až k vozovně Žižkov, tady počítejte s omezením provozu. Mám tady ještě nějaký dopravní nehody, tak abych to jakoby dal ven mezi vás, tak pozor na Českolipsku, mezi Sloupem v Čechách, Novým Borem, Osobách s motorkářem, na Zbraslavi ulice k Přehradám u křižovatky s ulicí Strnady, dvě osobní auta a ještě na Chomutovsku mezi Výsluním a Rusovou bourala motorka. Vám hezký den!
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: vás zdravím, přátelé. Tady opět Veronika ve 13 hodin na rádiu Rock Zone. Máme neděli 27. září, první podzimní neděli a venku je moc krásně, typický babí léto. Svátek dneska slaví Jonáš, Jonas, Kosma, Kosmas a taky Damian. Takže všechno nejlepší, pánové, vy nezapomeňte popřát, jestli někoho z nich znáte. Taky si dneska připomínáme Světový den cestovního ruchu. No a jak jsem řekla, venku je hezky, tak by to chtělo někam vyrazit. Po republice spoustu zajímavých akcí venkovních, třeba pivní akce v Mnichovicích, takovej Oktobr mnichovický, spoustu pivek, něco dobrýho na zub. Tam bych třeba bejt váma, pokud jste z Prahy a z okolí, zašla já. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Příští týden by měla zlevnit nafta i benzín. Řada památek v Česku je dneska zdarma a naše tenistky vedou nad Ukrajinou 1-0. Řidiči s nadějemi očekávají příští týden. Nafta by totiž mohla zlevnit. Vláda od čtvrtka sníží její spotřební daň téměř o 2 koruny na litr. Zároveň začne znovu každý den stanovovat nejvyšší povolené ceny benzínu a nafty a omezí marži čerpacích stanic na 2 koruny 50 za litr. Daň z benzínu se ale nemění. Podle analytiků by se nižší daň mohla do ceny nafty promítnout rychle. Další vývoj ale ovlivní situace na Blízkém a Středním východě. Na vybrané prohlídky hradu a zámku se dnes můžete vydat zdarma. Národní památkový ústav zpřístupnil okruhy na většině svých památek po celé zemi. V Praze se můžete podívat například do zahrad pod Pražským hradem. Vstupenku si ale musíte předem rezervovat na webu konkrétní památky, protože počet míst je omezený. Při nehodě autobusu v Bavorsku zemřeli 2 lidé, dalších 26 se zranilo. Jeden z nich je v ohrožení života. Autobus se ráno převrátil na dálnici mezi Mnichovem a Memmingenem. Cestovalo v něm 40 lidí, a to převážně Filipínců. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Naše tenistky bojují ve finále poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. V čínském Shenzhenu hraje právě teď v první dvouhře Karolína Muchová proti Ukrajince Kalininové. Po tomto duelu se utkají Linda Nosková a světová sedmička Svitolinová. Za vyrovnaného stavu rozhodne čtyřhra. Impuls finále prestižní týmové soutěže bedlivě sleduje. Česko vede ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0. Muchová porazila Kalininovou 2-0 na sety a o výhru teď zabojuje Linda Nosková. Laura a její tygři letos slaví 40 let od svých začátků a výročí připomenou podzimním Inventura Tour. V současné sestavě se na pódiu připojí hned několik výrazných osobností z historie kapely. Ilona Čáková, Lenka Nová, Martin Pošta a Bohumil Vytásek. 6 zastávek odstartuje 8. října v Brně a skončí 7. listopadu v Žilině. Program spojí nejzajímavější písničky z historie skupiny s materiálem z nového alba Most. Jednotliví hosté se budou během večera střídat za mikrofonem a v závěru se všichni potkají při skladbách Žár trvá, Nemůžu být spokojený a Nebudem. A dneska máme krásně slunečno, místy polojasno a teploty do krásných 23 stupňů. No jo, přátelé, opravdu moc hezky, fakt by to chtělo někam vyrazit. A nebo samozřejmě poslouchejte dál Radio Rock Zone. Teď nás čekají kapely Def Leppard, Pearl Jam, Oasis, no a teď už otevřeme z horkýže slíže a jejich A já zprosta, tak fajn odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď jsem vám tam dala jedny Def Leppard a jejich Foolin, pořádnou jízdu z roku 83. Tato skladba vyšla na albu Pyromania.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A teď aktuální doprava na trase Jindřichův-Hradec, Telč na obchvatu Strmilova, bourala motorka s traktorem, počítejte tam s omezením. V Praze ve Strakonický směrem z centra na úrovni Malých Uchle, tak tam probíhají stavební práce a jízdní pruhy jsou tam zúžený, takže se tam můžou tvořit kolony. No a postojíte si i v okolí Běchovic, kde právě probíhá závod běžců a dopravu tam komplikují uzavírky. Tak hlavně jezděte opatrně, šťastnou cestu a teď už nás čekají za chvilku Nightwish, Cure. No a za chvilku hit sezóny na rádiu Rock Zone od kapely Europe.
0: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
2: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dnes naživo? To je otázka. V Praze v Sub-Zeru zahrají King Dude, večer v Roxy to rozjede taneční noc, se rozjede s James Hype a v Brně můžete zajít na víkend s té arénou, kde je celý dnešní program zadarmo a vystoupí tam třeba David Málek, Yes Brothers a AM Oscar. No a jestli jste z Ostravy nebo vás láká tam zajet, tak tam na zámku Zábřeh pokračují svatováslavský pivní slavnosti. Čeká vás tam asi 30 mini pivovarů, no a večer vystoupí civilní obrana. A taky Doga. Tolik tipy ode mě, posloucháte Radio Rock Zone, máme 13 hodin 31 minut a za chvilku vám zahraju Nickelback.
2: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymiem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Heroes podání Davida Bowieho, právě tato píseň teď dohrála na Rádio Rock Zone. Dneska máme další krásný den babího léta, máme jasno a teploty až 23 stupňů. V noci bude jasno až skoro jasno, sem tam nějaká ta mlha. Teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jen kolem trojky. A zítra bude znovu slunečno, ráno sem tam nějaká ta mlha a teploty vystoupí až na 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rock.

0: Lordi nás na Radio Rock Zone doprovodili téměř do 14. hodiny. 13.57 přesně, máme neděli 27. září. První podzimní neděli a máme moc hezky, teploty až 23, nádherně slunečno, co více přát. Dneska svátek slaví Jonáš, takže všem Jonášům všechno nejlepší. No a taky slavíme Světový den cestovního ruchu. Jestli chcete dnešní neděli zakončit třeba nějakým tím filmem, tak letní kina ještě úplně neskončily. V Praze se od 19 hodin promítá Shrek před Cross Clubem. No a ve 20 hodin můžete vyrazit do kasáren Karlín na kultovního Blade Runnera. No a letní kino dneska funguje i ve Frýdku Místku, kde se od 19 hodin pod komínem promítají Hanebný pancharti. Tolik tipy. Kam můžete vyrazit dneska při té krásné neděli, no a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Znečištěná voda v Odolce se pomalu zlepšuje. Slováci zlevnili vepřové a Česko bojuje o vítězství v poháru Billie Jean Kingové. Voda v odolené vodě se pomalu zlepšuje. Včerejší ranní vzorek z vodojemu sice ještě překročil limit olova více než 4x, ale dva pozdější odběry už limitům vyhověly. Voda však není dál pitná a lidé ji nesmí používat ani k vaření. Omezení se týká zhruba 15 000 obyvatel ve 12 obcích. Vodárny teď čekají na výsledky dnešních aktuálních rozborů. Odpůrci těžby na kopci Tlustec nad Českolipsku se obrátili na ústavní soud. Soukromá firma tam chce znovu těžit čedič. Místní sdružení se obává poškození přírody a změny vzhledu krajiny. Pokud báňský úřad těžbu povolí, chce se sdružení dál bránit u soudů, dokonce i toho evropského. Podle předsedy sdružení Tlustec Tomáše Říska je problematický hlavně vliv na přírodu a krajinný ráz.
2: Je zde silně obydlená oblast a obáváme se hlavně technické seismicity a vlivu na nemovitosti. Protože všichni, co tady dneska jsme, máme určité osobní zkušenosti a mně se příčí vysloveně, aby se těžilo na úkor nás.
0: V obchodech na Slovensku zlevnilo skoro o čtvrtinu vepřové maso. Jsou ho plné pulty, přebytek je totiž v celé Evropě.
3: Vôčik, stehno, pliecko či krkovička. Pulty s týmto tovarom sú v obchodoch plné a meso je lacné. Bravčové predávajú producenti za 100 korún za kilogram, čo absolútne nepokrýva náklady. Strata prvovýrobcov na Slovensku predstavuje až 1300 korún na jednom kuse ošípanej. Farmy obmedzujú chovy, pretože im chýba krmivo, alebo jeho cena je veľmi drahá. O pol roka však bude ošípaných málo a cena mesa pre zmenu vystrelí nahor. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Linda Nosková bojuje o rozhodující bod pro naše barvy ve finále tenisového poháru Billie Jean Kingové. Vedení proti Ukrajině 1-0 nám zařídila Karolína Muchová, která porazila Kalininovou. Nosková teď usiluje o druhý vítězný bod proti favorizované Svitolinové. A první set vyhrála 6-3. Výsledek se dozvíme ve zprávách za hodinu. Dlouho očekávaný živák, německý Rammstein z Mexika, dorazí už v listopadu. Koncertní film Rammstein Live in Mexico zachycuje 3 vyprodané koncerty z roku 22. Ty dohromady navštívilo přes 200 000 fanoušků. Do českých kin dorazí už 4. listopadu, zatím jenom na několik dní. Ale od 20. listopadu pak bude záznam dostupný taky v několika formátech, včetně limitovaných sběratelských edic. Film natočil režisér Paul Dugdale. Dnes máme další krásný den babího léta, máme jasno a teploty až 23 stupňů. V noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5, místy čekejme jen kolem trojky. No a zítra bude znovu slunečno, ráno nějaká ta mlha, teploty vystoupí až na nádherných 24 stupňů. 14 hodin, 1 minuta, posloucháte Radio Rock Zone. Od Mikrákova zdraví Veronika a já vám taky přeju krásný odpoledne. Teď už Rammstein a jejich Amerika.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme jasnou páku a jejich špinavý záda. Písnička pochází z jejich raného období a vznikla v roce 81 kolem Michala Ambrože a Davida Kolarova.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak a teď rychlou dopravní. Na příjezdu do Kroměříže od Bezměrova bourala dvě auta. Na Praze východ v Česlicích v Pražské ulici u Luční se srazilo osobní auto s autobusem. Počítejte tam s omezením. V Kladně v ulici generála Klapáka u Nučické dvě auta v sobě. Na Českolipsku mezi Sloupem v Čechách a Novým Borem se srazilo osobní auto s motorkou. Dejte si tam pozor. No a ještě na závěr v Praze ve Zbraslavi v ulici k Přehradám u Strna, tak tam taky dvě auta v sobě. I tam počítejte s omezením.
0: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Co s načatou nedělí, přátelé? V Nebilovicích na Plzeňsku si můžete užít slavnostní jablek, čekají vás tam nejenom jablečný specialitky a taky nějaký ty mošty, sajdry, řemesla, program pro děti a taky soutěž o nejlepší jablečný moučník. V Boskovicích, tak tam probíhají nový městský slavnosti Boskovice, konkrétně Velenovy slavnosti, kde je dneska právě to zaměřený na husí speciality. Čeká vás tam kuchařská show, řemesla, no a nebude chybět ani zemědělská technika. A pokud vyrážíte do Telče, nebo jste odněkať odtamtať, tak na náměstí Zachariáše z Hradce vás čekají svatováslavské slavnosti. Jsou tam farmářský, řemeslný trhy a taky vás čeká příjezd svatýho Václava. A teď odpoledne nějaký ten koncert. No a ještě jenom připomínám, že tady až do 6 hraju na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz.
0: Radio Rock Zone.
2: Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
4: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Teď si dáme první píseň na přání dnešního dne a bude to pro Jonáše k svátku od jeho Helči. Jonáši, mám ti zkázat, že tě Helča moc miluje, takže aspoň takhle zprostředkovaně je to moc hezký, to je víc takových přání. No a Helča prosí, abych Jonášovi vybrala něco od Mubiho, výběr prenechá na mě. No tak, Helenko, Jonáši, doufám, že jsem se vám trafila do vkusu, protože já jsem vybrala tuhle.

0: Krásný nedělní odpoledne přeju. 15. hodina odbyla, do té nás právě na rádiu Rockzone doprovodil Ozzy Osbourne. Dneska večer od 19 hodin tak dorazí do Starý Boleslavy dokonce. Relikvie svatého Václava a program Národní svatováclavský pouti nabídne taky svatováclavský koncert. Hlavní program potom pokračuje zítra, no a pokud hledáte program pro děti, tak v pražský Starý čistírně Bubenči jsou dneska i zítra od 15, takže to ještě stihnete zítra, protože dneska to začíná teď. Komentovaný prohlídky pro děti od 3 do 8 let čekají podzemní prostory, parní stroje i plavba na nějaký té lodičce. Je to tam opravdu pěkný, myslím, že jsem tam jednou byla a fakt to stojí za to. Ještě popřeju všechno nejlepší k svátku všem Jonášům a taky připomenu, že dneska je Světový den cestovního ruchu. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Motoristé se nechtějí vzdát ministerstva životního prostředí. Rusové znovu útočili drony na Kyjev a české tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slovo premiéra Andreje Babiše z jeho dnešního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Církevní školy bez státních příspěvků pravděpodobně zavřou. Církev by totiž neměla na jejich financování dost peněz. Aspoň takto reaguje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na nedávná vyjádření premiéra Andreje Babiše ohledně možného zaškrcení příspěvků pro soukromé a církevní školy. Podle Přibyla by se stát zachoval nemoudře, kdyby se snažil k omezením přistoupit.
2: My jako církve do toho musíme dát dosti na naše aspoň možnosti, protože jednak ty budovy a veškeré to zařízení, to jde za námi. Druhá věc je ta, že ty dotace církevním školám, co se týče valorizací, jdou s určitým zpožděním za školami státními.
0: Rusko třetí noc po sobě útočilo drony přímo na Kyjev. V posledních měsících přitom stále častěji míří také na sklady a obchody v hlavním městě a jeho okolí. Při dnešním útoku se podle místních úřadů zranila jedna žena a na několika místech vypukly požáry. Jeden dron zasáhl neobydlenou budovu, další poškodil obytný dům a zapálil sklad. Nad městem zasahovala protivzdušná obrana.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: No a já tady mám skvělou zprávu. Český tenisky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Noskova. Ta porazila Elinu Svitolinovou 6-3, 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Báry Strýcové uspěl v soutěži, dříve známé jako Fed Cup, poprvé od roku 2018 a premiérově v novém formátu. Takže gratulujeme. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky starý album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a taky lidský nátory. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a taky sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, to startuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A tam se taky pokřtí deska. Dnes máme další krásný den babího léta, jasno a teploty do 23 stupňů, v noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jen kolem trojky, no a zítra bude znovu krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24. 15 hodin, 4 minuty, vy posloucháte Radio Rockzone, no a já, Veronika, vám připomínám, že tady až do 6 hraju na vaše přání, tak mi pište na song@rockzone.cz. No a teď už System of a Down.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak a teď si dáme Queeny a jejich Play the Game a tato skladbička je zajímavá tím, že právě při jim nahrávání Queeny poprvé použili syntezátor, čemuž se do té doby bránili zuby nehty.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Teď dáme rychlou dopravní na D5 se na 97,5 kilometru ve směru z Prahy do Rozvadova, tak tam pozor na poruchaný osobní auto. V Praze v Halkově ulici u Sokolský bourala dvě osobní auta, projedete tam s omezením. No a další nehoda dvou osobáků je ve Strašnicích v ulici Pod Rapidem a na křižovatce s Ruskou. I tady počítejte s nějakým tím omezením. No tak hlavně jděte opatrně a poslouchejte rádio Rock Zone. Za chvilku už si dáme hit sezony a tentokrát vypsanou Fixu a její píseň Bylo to jistý.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Mám tady dva fajn tipy na dnešek. V Mariánských Lázních si můžete dát lázeňský food festival. Tam na kolonádě vás čeká street food z různých koutů světa, nějaký to pivko, vínko, no a taky míchaný koktejly. No a pokud máte spíš chuť na nějakou filmovou klasiku, tak mě tady zaujalo, že v kulturním zařízení Ostrava Jih se od 17 hodin, to znamená už za hoďku a půl, takže jestli jste Ostravě, tak pomalu byste se začali chystat, tak se tam promítají Světáci, legendární komedie Zdeňka Podskalskýho se Sovákem, Brodským a Libíčkem. Ani jeden už není mezi náma, je škoda chlapů, protože tyhle ty herci byly prostě za mě úplně bezkonkurenční. No nic, 15 hodin 32 minut, posloucháte Rádio Rockzone, no a my jdeme na další muziku a už za chvilku tady mám další song na přání, tak čus.
0: Rádio Rockzone. Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Climbing a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rock Zone, od Mikráková zdraví Veronika, máme 15 hodin, 630 minut. No a ten nejvyšší čas dát si další song na přání, tentokrát nám píše opět náš věrný posluchač Tomáš Adam. Ahoj Verčo, zahrála by si mi prosím nějaký Škorpion, předem díky a zdravím do rádia. Tome, díky, že zase píšeš, já tě taky moc zdravím, jasně, dám nám tam Škorpiony. Tentokrát Wind of Change, tu naší, tam nedám, ať máme taky trošku nějakou změnu a vybrala jsem nám Big City Night. Tak si to užij stejně jako já.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Přes noc bude jasno až skoro jasno, sem tam nějaká ta mlha, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jenom kolem trojky. Zítra bude znovu slunečno a teploty vystoupí až na krásných 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej, více o nabídce na byd.com.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Kapela Offspring nás na Radio Rock Zone doprovodila do 16. hodiny. Máme neděli 27. září 2026. Svátek dneska slaví Jonáš, Jonas, Kosma, Kosmas a taky Damian. Připomínáme si i Světový den cestovního ruchu. A v Praze na Novém městě dneska večer můžete na Osmičku vyrazit na zábavu s kapelou Mayday. V pražském Jigs Doku dneska zahraje Vertigo a pokud jste spíš na nějaký to sladký, tak v Karlových Varech dneska pokračuje Choco Fest v hotelu Thermal. Čekají vás tam pralinky, dezerty, degustace, soutěže i nějaký ten program pro děti. No a pro ty, kdo to dneska nestíhá, ten Choco Fest ve Varech, tak dobrá zpráva, koná se i zítra. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Voda v odolné vodě se pomalu zlepšuje. Potvrzují to aktuální výsledky odběrů ze všech kontrolovaných míst. Všechny vzorky už totiž splňují stanovené limity. Výsledky nám zaslala mluvčí středočeský vodárny. S ohledem na závažnost celé situace, ale i dnes zůstávají všechna opatření v platnosti. Pracovníci vodárny dál provádí odběry, které nepřetržitě testují. Další výsledky testů budou k dispozici dneska večer. Ministryně financí Alena Schillerová připustila zvýšení daní. V debatě České televize mluvila konkrétně o dani spotřební nebo rafinerské. Nastínila taky svou představu o vyšším zdanění těch, co vlastní větší počet nemovitostí. Výpočet by probíhal podle výše daně z nemovitostí. Konkrétní mantinely ale Schillerová nepopsala.
2: Pracují s více scénáři. Spočítal by se nějaký průměr, který odpovídá něčemu na této dani a prostě nad tu částku, což by odpovídalo nějakému průměru většího počtu investičních bytů objemově, tak bychom zvedli daň.
0: Dnes padla taky zmínka o tom, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem chtějí zasáhnout proti drahým sazbám. Švýcaři v referendu odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality. Proti iniciativě dnes hlasovali více než 2/3 voličů. Vyplývá to z odhadů i průběžných výsledků. Případné schválení návrhu by Švýcarsku neznemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v mírových dohodách se Severoatlantickou aliancí. Všelidové hlasování iniciovalo sdružení pro Švýc, které má blízko k nacionalistické švýcarské lidové straně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Bary Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Do kina můžete vyrazit na film Opuštěný a podívat se pod pokličku událostem, které v roce 2020 šokovaly celou Francii. Víc už nám o tom poví naše Saša Ptáčková.
3: Snímek sleduje posledních 11 dní života učitele Samuela Patyho.
4: J'ai jamais rêvé d'être un héros.
3: Nevinná školní debata se vinou lží na sociálních sítích zvrhne v nebezpečnou lavinu obvinování. Systém naprosto selže a napjatá spirála vášní bohužel spěje k tragickému finále.
0: V noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekáme teploty jenom kolem trojky. No a zítra bude krásně slunečno, ráno nějaká ta mlha a teploty vystoupí až na 24 stupňů. 16 hodin, 3 minuty, posloucháte Radio Rock Zone a já, Veronika, než vám popřeju krásný odpoledne, tak jenom připomínám, že tady až do 6, teda ještě 2 hodiny, hraju na vaše přání. Takže mi pište na song@rockzone.cz. No a my jdeme na další muziku a já vám přeju krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď si dáme Led Zeppelin a jejich song Heartbreaker a jedna taková zajímavost. Slavný kytarový solo Jimmyho Page vzniklo vlastně improvizací, když tenkrát nahrávali ve studiu.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: V Praze v Kbelské ulici směrem do Letňan před sjezdem na Novopatskou bourala dvě auta v levém pruhu, nehoda je se zraněním, počítejte, že se tam zdržíte. A v Berouně v Pražské ulici u Brožíkovy, tam se srazil osobák s motorkou a je tam taky zranění, takže i tam počítejte s omezením. No a na Domažlicku mezi Újezdem a Babylonem, tak tam bourala tři osobní auta a i tady počítejte s nějakým tím zdržením.
0: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Hit sezóny nám právě dohrál na Rádiu Rock Zonu v 16 hodin 24 minut a já tady mám další song na přání. Tentokrát mi napsal Pavel, že doma natírá plot a aby mu to líp utíkalo, ať mu tam dám nějaký vanastovky. No tak Pavle, já ti tam dám Tak mi to teda nandej a ať ti to jde pěkně od ruky.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To byl Iggy Pop se svým živákem a my teď koukneme, co můžete podniknout. V Ostravě dneska můžete vyrazit na taneční divadelní show Love to Dance. Ta slibuje 2 45-minutové dávky energie a přes 120 kostýmů a pořádnou vizuální podívanou. Koukala jsem vystupujících, je tam opravdu hodně, takže to stojí za zvážení. No a zítra naše zoologická tady v Praze osloví 95 let od svého založení, takže vás tam čeká celodenní program, historická výstava, hudba, speciální krmení i setkání ze zvířaty. Naše zoologická to má opravdu moc pěkný, už jsem tam na pár akcích byla a zítra má být krásně, takže až 24, takže si myslím, že ideální doba na návštěvu zoologický. 16 hodin 33 minut, no a my jdem na Radio Rock Zone na další muziku, čekají nás Iron Maiden, Moby, no a teď už za chvilku Guns N' Roses.
0: Radio Rock Zone. Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: V noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jenom kolem trojky. Zítra bude znovu krásně slunečno, ráno čekejme místy mlhy, no a teploty vystoupí až na krásných 24 stupňů.
0: Rádio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone,
6: muzika na tělo.

0: Přátelé, 17. hodina je tady, vy posloucháte Radio Rock Zone, na to přesně v neděli 27. září 2026, kdy svátek slaví všichni Jonášové, takže všechno nejlepší, pánové. A taky si dneska připomínáme Světový den cestovního ruchu. Kam vyrazit zítra na svatýho Václava? V Českých Budějovicích startuje Budějovický kávový týden. Čekají vás tam workshopy, přednášky, ochutnávky výběrového kafe a taky kávová stezka po místních kavárnách. V Hradci Králové se pojedou adrenalinový Gočárovy schody. Je to takový exibiční cyklistický závod přímo historickým centrem, no a fakt jako po schodech, takže by to mohlo být docela i vohubu, ale proti gustu žádný disputát. No a v Plzni můžete vyrazit na Depo Street Food Market s jídlem z celého světa, kafem, pivkem, no a dalšíma dobrotama. No tak to je nádhera, to jsou tipy, co můžete podniknout, a teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ministerstvo a Hrad by měly pokračovat ve společném postupu v zahraničí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénu. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá. A tak je nejlepší vše předem konzultovat, třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
0: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden pro vás. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Je přesvědčen, že sklidněný vztahu s Hradem nařídil Macinkovi premiér. To ale ministr zahraničí popírá. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu a chodí teď proto blízko k obcím. Láká je tam hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou teď obdobím velmi častým a taky nebezpečným.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
0: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistrem světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš řekl, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
4: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji. V tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, kteří měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
0: Matěj Lukeš vyhrál zlato na světovém šampionátu letos v srpnu. Jeho dalším snem je kvalifikace na letní olympijské hry za 2 roky.

0: Fanoušci Black Sabbath a Ozzyho Osbourna mají k dispozici nový sběratelský kousek. Právě vyšla kniha Black Sabbath a Ozzy Osbourne, která mapuje cestu kapely od prvních koncertů v Birminghamu přes zásadní alba a bouřlivé životní příběhy až po rozlučkový koncert Back to the Beginning. Kniha má 160 stran, pevnou vazbu a velký formát, stojí 599 korun. Autoři jsou britští hudební publicisté Paul Elliott a Carol Clerk s příspěvkem Joela McIvera. Přes noc bude jasno až skoro jasno, teploty můžou klesnout až ke 3 stupňům, no a zítra bude krásně slunečno s teplotami do 24 stupňů.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No a teď vám tam dám jedny Lynyrd Skynyrd a jejich Sweet Home Alabamu. Je to jeden z největších jižanských rockových hitů. No a jedna zajímavost. Tenhle ten song de facto vznik jako odpověď na písně Neila Younga, který kritizoval amerických

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Leonard Skinner, ta jich Sweet Home Alabama, bože, jak já tohle ten song miluju. Mrknem na silnice, na D48 na 8. kilometru, na nájezdu směrem na Nový Jičín, tak tam bourala dvě auta a počítejte tam s kratší kolonou. Na D5 na 137. u Mlínce, směrem do Plzně od Rozvadova, tak tam boural osobák, dálnice tam zavřená. Tvoří se tam větší kolona. V Praze na Černáku, v Chlumecký u Brixovky, pozor na porouchaný auto v levým pruhu. No a na cestě z Tábora do Benešova u Olbramovy na trojce, tak tam jsou v sobě dvě auta. Kolona tam má asi víc než kilák. No tak jistě opatrně a šťastnou cestu.
0: Radio Rock Zone.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

Tak a úplně poslední písnička na přání je dneska pro Jardu Petráše ze západních Čech. Ten si poručil Faith No More a jejich Small Victory. Prejhází vomítku, no a tohle by ho při práci fakt potěšilo. Tak jo, Jardo, ten název songu se vlastně dneska úplně hodí, protože až to doděláš, tak to bude taky takový malý vítězství za tou tvojí šichtou a hlavně šikovností. Není prostě dneska na tom mít doma šikovnýho chlapa. Tak ať ti to jde od ruky a dík, že posloucháš právě Rockzone.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymeem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Mantyle v podání skupiny Rammstein, tak tohle to právě teď dohrálo na Radio Rock Zone v 17 hodin 40 minut přesně. No a my se podíváme, kam si můžete naživo zajít vy. V Praze dneska v Subzeru zahraje King Jude a večer v Roxy rozjede taneční noc James Hype. No a jestli chcete třeba tu dnešní neděli zakončit nějakým tím filmem, tak letní kina ještě úplně nekončí. V Praze se od 19 promítá Shrek před Cross Clubem a ve 20 hodin můžete vyrazit do kasáren Karlín na kultovního Blade Runnera. No a letní kino dneska funguje i ve Frýdku Mísku, kde se od 19 pod komínem promítají Hanebný pancharti. Tak pokud budete mít čas a chuť, tak vyražte, protože ty letňáky budou pomalu, ale jistě končit, protože co? Protože je tady podzim. A teď mě napadlo, že já jsem letos vlastně letňák taky vůbec žádnej nestihla. Hlavně, že vás tam furt lákám, že jo? Ale nejradši mu se říká jako vářová kobyla. Teď to znáte. Tak fajn večer.
0: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Finští Nightwish nás na rádio Rock Zone doprovodili k 18. hodině. Máme neděli 27. září 2026, máme krásnou neděli, první podzimní a dneska bylo opravdu hezky. Zítra v pondělí na svátek bude taky krásně až 24. Svátek dneska slaví Jonáš, Kosma, Kosmas a taky Damian, takže pánové, všechno nejlepší, doufám, že slavíte někde pořádně, pivko je za mě, když tak. Dneska si taky připomínáme Světový den cestovního ruchu, no a dneska večer od 19, to znamená za hoďku, dorazí do Starý Boleslavy relikvie svatého Václava, no a program Národní svatováclavský pouti nabídne taky svatováclavský koncert. Hlavní program bude pokračovat i zítra, no tak kdy jindy, že jo, na svatého Václava. No a pokud hledáte něco pro děti, tak v pražský Starý čistírně v Bubenči jsou zítra od 15 komentovaný prohlídky. Je to tam docela fajn, čekají vás tam ty podzemní prostory docela do detailu, parní stroje a nějaký plavby i lodičku. Myslím, že jsem tam dvakrát byla, pak to stojí za to. Ale nevím, jestli není potřeba rezervace, tak mrkněte. No a v pražském Jigdou dneska večer zahraje Vertigo. To jsou tipy ode mě a teď už pojďme svrhnout na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Aktivisté obsadili chov prasnic na Jihlavsku. Rusové zasahli sídlo ukrajinského operátora a Pastrňák povede hokejisty Bostonu jako kapitán. Dvě desítky aktivistů dneska ráno obsadili chov prasnic v Markvarticích na Jihlavsku, aby upozornili na podmínky průmyslového chovu. Policie po výzvách k odchodu 24 lidí ze stáje odvezla na služebnu. Všichni už byli propuštěni. Aktivisté jsou podezřelí z přestupku. Policie ale nevylučuje změnu právní kvalifikace. Podle vedení chovu mohli vstupem do porodny ohrozit zdraví zvířat a zavléct mezi ně nákazu. Protestující naopak tvrdí, že chtěli upozornit na podmínky, ve kterých prasnice tráví několik týdnů v porodních klecích. Se zahájením topné sezony řešili záchranáři v Moravskoslezském kraji první případy otravy oxidem uhelnatým. Ve Štramberku na Novojičínsku pomáhali dvěma seniorům. A jak zjistila naše redaktorka Eva Panošová, oba museli do nemocnice.
2: Záchranáři vyjížděli k pacientce, která si stěžovala na závratě a bolesti na hrudi. Po vstupu do domu ale čidlo na záchranářském batohu zaznamenalo oxid uhelnatý. Posádka zahájila u seniorů kyslíkovou terapii a zajistila jejich převoz do nemocnice. Tam potíže obou pacientů odezněly a hladina oxidu uhelnatého v krvi jim klesla na polovinu původních hodnot. Hasiči varují, oxid uhelnatý se může v domácnosti nahromadit při špatném spalování paliv, závadách spotřebičů nebo při nedokonale průchodném komínu. Jeho přítomnost je prakticky nemožné lidskými smysly včas zjistit. I malé množství může způsobit těžkou otravu.
0: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě dnes zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému údoru před 10 lety. V tom případě byla terčem útoku budova v Kyjevské oblasti, kde společnost skladuje své vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: David Pastrňák se dočkal velký pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěži svěřili kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jarda Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík a taky Milan Hejduk. U2 se předevčírem dočkali velký pocty. K 50. výročí vzniku kapely se objevili na nový irský sběratelský minci. Mince má hodnotu 2 eur a vydala ji irská centrální banka jako připomínku legendární dublinské kapely. Do prodeje se dostala, jak už jsem říkala, předevčírem v pátek 25. září a nejde o minci určenou pro běžný oběh. Podle banky hudba a koncerty U2 už desítky let inspirují generace posluchačů po celém světě a tohle to si prostě zaslouží. Ano, i zítra bude Beautiful Day. Znovu slunečno, ráno sem tam sice nějaká mlha a teploty vystoupí až na 24. bude pěkný, ale my si to tady uděláme taky pěkný. Stejně jako dneska, tak i zítra, protože já tady budu zase. 18 hodin, 3 minuty, posloucháte Radio Rock Zone. No a my jdeme na další muziku, klasicky Halloweeni, Muse, AC/DC, no a teď už Kabáti a jejich moje oblíbená Bára, tak jdem na věc, fajn večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Tak, teď vám tam dám jedny Halloweeny a jejich I'm Alive pořádně našlapanou metalovou jízdu z alfa Wolf of Jericho.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: I Am Alive od Halloween z alba Walls of Jericho to právě dohrálo na rádiu Rock Zone. No a my koukneme na dopravu. Na trase Opava Štenberg na příjezdu do Lipiny bourala motorka, projedete tam s omezením. Na cestě z České Lípy do Mělníka u Medonos, tam se srazilo osobní auto s motorkou, taky se tam někdo zranil, projedete tam Kyvadlově. Na D8 na 52. a půltým kilometru ve směru do Prahy, tak tam bourala dvě auta, dálnice je průjezdná jedním pruhem, kolona tam má asi kilák, no a na D48 na 8. na nájezdu směrem na Nový Jičín bourala dvě osobní auta, je tam kratší kolona. 18 hodin, 18 minut, vy posloucháte rádio Rock Zone, no a my jdeme na další muziku, za chvilku nás čeká další hit sezony.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate, Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Živák Bohemian Rhapsody v podání Queen právě dohrál na rádiu Rock Zone. V noci bude jasno až skoro jasno, sem tam nějaká ta mlha, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jen kolem trojky. No a zítra bude krásně slunečno, stejně jako dneska, a teploty vystoupí až na 24.
0: Rádio Rock Zone. Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymeem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Guns N' Roses právě na Rádiu Rockzone dohráli v 18 hodin 46 minut. No a já mám tady pro vás takovou informaci. Pražská zoologická zahrada zítra oslaví 95 let svého založení. Pro návštěvníky je proto připravený slavnostní program. Na místě bude možný vidět dubový kostýmy, historický auta. Návštěvníky čeká i vernisáž, výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět samozřejmě nebudou ani oblíbený komentovaný krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. No a ředitelka pražský zoologický Lenka Poljaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
1: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
0: Výroční slavnost tam zítra startuje v 11 dopoledne a myslím si, že budete mít úplně ideální počasí. Bude slunečno, 24 stupňů, takže jestli jste z Prahy nebo se máte cestu, tak určitě vyražte.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Skaterboy v podání Avril Lavigne právě dohrál na rádiu Rock Zone přesně v 19 hodin. Song z roku 2002, píseň mýho mládí, tak jsem si tady tak trošku zaspomínala. Při neděli 27. září svátek dneska slaví Jonáš, Jonas, Kosma, Kosmas a taky Damian, takže všechno nejlepší chlapi a Světový den cestovního ruchu si taky dneska připomínáme. No a kam zítra vyrazit na svatýho Václava? V Hradci Králový se jedou Gočárovy schody, je to takovej trošku exibiční cyklistický závod, při kterým závodníci sjíždějí schody přímo historickým centrem města. Chybět nebudou ani dětský závody, tak hlavně bacha, ať se nerozbijete. U Zákolan se konají svatováclavský slavnosti na Budči s průvodem svatýho Václava, řemesly, muzikou, divadlem a taky tam něco pro děti. No a v Praze můžete zajít na vodácký závod napříč Prahou přes tři jezy, při kterým se jedou. Jednou za rok otvírají pražský jezy pro veřejnost. No to je taky docela, jako bych řekla, o ústa, abych nebyla zprostá. Hele, tak jestli jezy nebo schody, hlavně prostě dávejte bacha. No a teď už se vrhnem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na pražském Pankráci hoří v paneláku. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Na pražském Pankráci hoří v 6. patře panelového domu. Hasiči aktuálně zasahují u požáru bytu v Kotorské ulici. Z oken budovy stoupá kouř. Na místě byl proto vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. A jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolícené stavby přispívá Liberecký kraj 165 tisíc korun. Náměstek hejtmana Jiří Klapště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
2: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tu dominantou, tak je potřeba ta péče, pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kdy častokrát to jsou akáty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otaka rekfeniklový.
0: V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasahly asi 52 tisíc domácností. Úřady připravily přes 200 dočasných úkrytů, ve kterých je více než 4 tisíce lidí. No a v pondělí zůstanou zavřený stovky škol. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádný volno pro úředníky v metropoli a taky okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí očekávají další bouřky a místy i vydatný déšť.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistr světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Lukeš řekl, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje dokonce i trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležitý, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
0: Matěj Lukeš vyhrál zlato na světovém šampionátu letos v srpnu. Jeho dalším snem je kvalifikace na letní olympijské hry za 2 roky. Laura a její tygři letos slaví 40 let od svých začátků a výročí připomenou podzimním Inventura Tour. K současné sestavě se na pódiu připojí hned několik výrazných osobností z historie kapely. Ilona Čáková, Lenka Nová, Martin Pošta a Bohumil Vitásek. 6 zastávek odstartuje 8. října v Brně a skončí 7. listopadu v Žilině. Program spojí nejznámější písně z historie skupiny s materiálem z nového alba Most. Jednotliví hosté se budou během večera střídat za mikrofonem, no a v závěru se všichni potkají při skladbách Žár trvá, Nemůžu být spokojený a Nebudeme. V noci bude jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem trojky, no a zítra bude znovu slunečno, stejně jako dneska, ráno nějaká ta mlha, no a teploty vystoupí až na příjemných 24 stupňů. 19 hodin, 5 minut, vy posloucháte Radio Rock Zone. No já Veronika vám od mikráku přeju krásný večer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: Teď jsem vám tam vybrala jedny Accept a jejich Restless and Wild, pořádnou metalovou klasiku z roku 82, tak jdem na věc.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na Chomutovsku ve Vrskami bouralo osobní auto, projede tam s omezením. V Klášterci nad Ohří v Osvobozené ulice se srazila dvě auta. No a na Brněnsku v Rajhradě v ulici Městečko srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda se zraněním a počítejte, že se tam zdržíte. Hlavně jezděte opatrně, 19 hodin 22 minut. No a vy posloucháte Rádio Rock Zone.
2: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

Radio Rock Zone. Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

Tak přátelé, trio v podání Ozzy Osbourna, Billyho Morrisona a Steva Stevense, tak právě ty teď dospívali na rádiu Rock Zone. My si dáme nějaký tipy, co zítra podniknou, když už máme ten prodloužený víkend a bude fakt hezky. No tak u Zákolan se třeba konají svatováclavský slavnosti na Budči, v Praze si můžete zajít na vodácký závod napříč Prahou přes tři jezy, při kterým se jednou za rok otvírají pražský jezy pro veřejnost. Zítra taky slaví 95 let pražská zoologická, od 11 je prostě celý den sláva, krmení a tak dále. V Karlových Varech pokračuje Chocofest v hotelu Termál, takže samý dobrutky. No a v Hradci Králový se pojedou Gočárovy schody, to znamená exibiční cyklistický závod, při kterým sjedete schody přímo historickým centrem.

0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.

0: Kapela AC/DC nás doprovodila na rádiu Rock Zone skoro k 20. hodině. Já ještě dneska naposledy zmíním, že máme sobotu 27. září 2026, první podzimní sobota, bylo teda opravdu hezky. Zítra v pondělí na Václava v rámci prodlouženého víkendu to bude taky moc fajn, čeká nás sluníčko, příjemnej 24, spoustu akcí venku. Třeba na Křivoklátě můžete vyrazit, to teda není úplně venku, ale je to mimořádný, a to prohlídka věže Václavky, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Můžete si ji projít od sklepa až po krov a čekají vás tam i šarmíři a banditi. No a v Praze se můžete přidat k tradičnímu vodáckému závodu přes Tři jezy. No a pokud vás láká už ten podzim, tak na farmě Vraňany začíná dýňovej svět. Všechno tam bude z dýní. Stezka, tvoření, fotokoutky, nějaký to dlabání a taky spousta podzimních dobrot. No a samozřejmě naše pražská zoologická slaví 95 let. Tyjo, to už je docela babička, ale mají to tam docela pěkný, tak můžete v rámci pěkného počasí vyrazit. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ministryně financí Schillerová připustila zvýšení daní. Rusové zasahli sídlo ukrajinského operátora a Pastrňák povede hokejisty Bostonu jako kapitán. Ministryně financí Alena Schillerová připustila zvýšení daní. V debatě České televize mluvila konkrétně o dani spotřební nebo rafinérské. Nastínila taky svou představu o vyšším zdanění těch, co vlastní větší počet nemovitostí. Výpočet by probíhal podle výše daně z nemovitosti. Konkrétní mantinely ale Schillerová nepopsala.
2: Pracují s více scénáři, spočítal by se nějaký průměr, který odpovídá něčemu na této dani, a prostě nad tu částku, což by odpovídalo nějakému průměru většího počtu investičních bytů objemově, tak bychom zvedli daň.
0: Dneska padla zmínka taky o tom, že kabinet zvažuje regulaci cen energií. Spolu s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem chtějí zasáhnout proti drahým sazbám. Ukrajinský mobilní operátor čelí útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě dneska zasahly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez ranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Napsal o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému údoru před 10 dny. V tomto případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani po tomto útoku se naštěstí nikdo nezranil.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: David Pastrňák se dočkal velký pocty. Český útočník povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák Zavířová se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v elitní zámořské soutěže svěřili kapitánský C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. V minulosti pak plnili tuto roli v NHL Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Robert Holík anebo Milan Hejduk. A ještě mrknem na hokej. Hokejová extraliga dnes pokračovala 5. kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Český Budějovice zvítězili nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice deklasovali Mladou Boleslav 6-2, no a brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. Více než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek Oasis míří do aukce. Archiv z nejslavnější éry kapely obsahuje 63 kompletních koncertů, záznamy zkoušek, soundchecků i neformálních rozhovorů Liama a Noela. Nahrávky vznikaly přímo ze zvukového pultu v letech 94 až 99. Celá kolekce má odhadovanou hodnotu 1,6 milionu liber, no a dražit se bude 3. října. Součástí akce jsou i aukce, jsou i originální setlisty, tour itineráře nebo kytara Epiphone. No, takže pokud jste někdy sněli o tom, že budete mít doma kus historie Oasis, připravte si na to opravdu balík. Přes noc bude jasno až skoro jasno, teploty můžou klesnout místy až na 3 stupně, no a zítra bude krásně slunečno a teploty 24 stupňů. Tolik zprávy počasí na rádiu Rock Zone, máme 20 hodin 3 minuty, no a já Veronika vám přeju krásný večer a teď už jdeme na Vysáče a jejich známku panku.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 20 hodin 19 minut, vy posloucháte rádio Rock Zone. No a vzhledem k tomu, že má být zítra opravdu hezky, tak se koukneme, kam můžete zajít. A Pražská zoologická zítra slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je tam proto na zítra připravený slavnostní program. Bude tam možný vidět dobový kostýmy i historický vozidla. Čekají vás tam vernisáže, výstavy, hudební i taneční vystoupení. A chybět samozřejmě nebudou ani oblíbený komentovaný krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka Pražský zoologický Lenka Poliaková začátkem sezóny už řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
1: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
0: Všechno to startuje v 11 hodin, tak pokud budete mít čas a chuť, tak vyražte, ať nesedíte doma, když bude tak pěkně. No a my jdeme na rádiu Rock Zone na další muziku. Čekají nás Fight No More, Alice Cooper, no a teď už za chvilku Rolling Stones a jejich In The Star.
2: Kofr zbalanej, motor běží, rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
3: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máme jasno až skoro jasno, sem tam se můžou objevit mlhy, teploty přes noc klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme jenom kolem 3. Zítra, teda v pondělí, bude krásně slunečno, ráno nějaká ta mlha, ale teploty vystoupí až na 24 stupňů. Přátelé, já se s váma pro dnešek loučím, ráno tady s váma bude zase Zuzka, no a já potom převezmu štafetu zase po ní od 2. Bylo to fajn, tak krásný večer a čus.
0: Radio Rock Zone. Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer 11 na Radio Rock Zone.

0: formě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé se nechtějí zdát ministerstva životního prostředí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a české tenisky se radují z velkého úspěchu. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše z jeho videa na sociálních sítích. Babiš tam řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu, proto teď chodí blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby. Střety s touto šelmou jsou teď velmi časté a taky nebezpečné.
3: Medvědi se v týchto dňoch často pohybují v kukuričných poliach a polnohospodářské práce při zbere této plodiny ich náhle vyruší. Stávají se tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Báry Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24 stupňů.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clymiem a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská zoologická slaví 95 let od svého založení. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto na pondělí připravený slavnostní program. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoologické Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasáhly asi 52 tisíc domácností. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádné volno pro úředníky v metropoli a okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí čekají další bouřky a místy i vydatný déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety je zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš říká, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má na rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, který měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
1: Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude opět slunečno, ráno místy čekejme mlhy a teploty vystoupí přes den až na 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Meanwhile je zatím poslední studiové album Erika Clapna z roku 2024. Natočil ho s producentem Simonem Clemmym a je to trochu rock, trochu folk a blues kombinovaný s výběrem písní, které jako kluk rád poslouchal. Takže je tam Chuck Berry, stejně jako jedna skladba od Charlieho Chaplina. Je to elegantní a vybroušená deska, která se dobře poslouchá. Zjistíte to večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé se nechtějí vzdát ministerstva životního prostředí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a české tenisky se radují z velkého úspěchu. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše z jeho videa na sociálních sítích. Babiš tam řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu, proto teď chodí blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby. Střety s touto šelmou jsou teď velmi časté a taky nebezpečné.
3: Medvědi se v týchto dňoch často pohybují v kukuričných poliach a polnohospodářské práce při zběre této plodiny ich náhle vyrušia. Stávají se tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Báry Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24 stupňů.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská zoologická slaví 95 let od svého založení. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Hrad a Černínský palác mají tahnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto na pondělí připravený slavnostní program. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoologické Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasáhly asi 52 000 domácností. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádné volno pro úředníky v metropoli a okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí čekají další bouřky a místy i vydatný déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety je zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš říká, že ho s jeho úspěšnými předchůdci spojuje trenér.
3: Já mám trenéra, který vlastně byl u obou těch úspěchů Michala i Davida, takže ten má tolik zkušeností, pak má rozdávání a jako já mu absolutně důvěřuji v tom, to je hrozně důležité, o to se můžu opřít. A vlastně pan Adam i pan Bartu, kteří měli ty medaile z toho Montrealu, tak pořád taky trénují na Dukle, potkáváme tam a Davida potkávám taky velmi často, ten má taky svou tréninkovou skupinu.
1: Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude opět slunečno, ráno místy čekejme mlhy a teploty vystoupí přes den až na 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Motoristé se nechtějí vzdát ministerstva životního prostředí. Na Slovensku hrozí častější setkání s medvědy a české tenisky se radují z velkého úspěchu. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Motoristé nemají úmysl vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu Partie televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda motoristů Petr Macinka. Uvedl, že o změně v koalici nemá indicie. Reagoval tak na slova premiéra Andreje Babiše z jeho videa na sociálních sítích. Babiš tam řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Karlovarští hasiči upozorňují na pravidla při vypouštění bazénů. Voda bez chloru může jít klidně na pozemek. Pokud jste ale často používali chemii, potřebujete k vypuštění do kanalizace souhlas. Víc už zjistil reportér Dušan Valenta.
2: Nejbezpečnější je vodu nechat vsáknout na vlastním pozemku. Nesmí v ní být ale chlor. Hasiči připomínají, že zmizí během několika dnů, rychleji v teplém a slunečném počasí, pomaleji v chladu. Přímo do potoka rybníka ani dešťové kanalizace, ale bazénová voda nepatří. Chemie je jedovatá a tak je nejlepší vše předem konzultovat. Třeba s vodohospodáři nebo alespoň na radnici.
1: Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu, proto teď chodí blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice a navíc začaly růst i houby. Střety s touto šelmou jsou teď velmi časté a taky nebezpečné.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: České tenistky se radují z velkého úspěchu. Výběr kapitánky Báry Strýcové ovládl pohár Billie Jean Kingové a vybojoval v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinkami v poměru 2-0 na zápasy završila v čínském Shenzhenu Nosková, která porazila Svitolinovou. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí úspěch Muchové, která zvítězila nad Kalininovou. Máme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, místy čekejme teploty jenom kolem 3. V pondělí bude krásně slunečno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí až na 24 stupňů.

Mongolská kapela The Who je v posledních letech asi nejpopulárnější kapelou z asijského východu. Tvoří čtyři Mongolové hrající na elektrifikované lidové nástroje a klasická rocková rytmika. Zní to opravdu originálně a úplně jinak než ostatní kapely. Jejich folk metal dosáhl svého prozatímního vrcholu na novém albu Hun. A právě tahle deska nás čeká večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pražská zoologická slaví 95 let od svého založení. Bangkok po záplavách stále bojuje s vysokou vodou a Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Je tu krátký přehled zpráv a ten vám přináší Veronika Kuželková. Hrad a Černínský palác mají tahnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODSky v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu ve Spojených státech ocenil. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto na pondělí připravený slavnostní program. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoologické Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou v horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. V mnoha částech Bangkoku po přívalových deštích voda opadla. Obyvatele některých zaplavených čtvrtí ale zůstávají uvězněni ve svých domech. Za 48 hodin tam napršelo téměř 300 mm a povodně zasáhly asi 52 000 domácností. Thajská vláda vyhlásila na pondělí a úterý mimořádné volno pro úředníky v metropoli a okolních provinciích, aby omezila dopravu. Meteorologové přitom na pondělí čekají další bouřky a místy i vydatný déšť.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Matěj Lukeš navazuje na české pětibojařské úspěchy. Mistra světa v moderním pětiboji máme po 24 letech, kdy zvítězil Michal Sedlecký. Před 14 lety je zase získal olympijské zlato David Svoboda. Čerstvý mistr světa v moderním pětiboji Matěj Lukeš říká, že ho s jeho úspěšnými předchůdci